0: Parlament Europejski to nie tylko posłowie. Tę ogromną instytucję tworzą tysiące ludzi. Każdego dnia starają się oni, aby Unia Europejska była bardziej dostępna, funkcjonalna i przejrzysta dla swoich obywateli. Niełatwo jest zarządzać pracą tak licznej grupy ludzi. Dlatego organy administracyjne, takie jak prezydium, pełnią bardzo istotną funkcję. Prezydium oraz konferencja przewodniczących to dwa organy, które zarządzają Parlamentem Europejskim. W skład prezydium wchodzą przewodniczący lub przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów wybieranych przez Parlament na 2,5 roku z możliwością przedłużenia. Prezydium podejmuje decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub przewodniczącej. Kwestorzy natomiast pełnią w prezydium funkcję doradczą. Oznacza to, że pomagają prezydium służąc radą, ale nie mogą brać udziału w głosowaniach. Prezydium odpowiada za wiele zadań administracyjnych oraz finansowych wewnątrz parlamentu. Innymi słowy, jest ono odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z jego wewnętrznym funkcjonowaniem. Planuje budżet parlamentu i reguluje wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. Na przykład zarządza polityką instytucji w domenie nieruchomości oraz zajmuje się świadczeniami urzędników. Opracowuje też wytyczne dla parlamentu, w szczególności w odniesieniu do pracy zdalnej. Zajmuje się również wnioskami dotyczącymi przebiegu posiedzeń. Może zezwalać na posiedzenia komisji lub delegacji poza zwykłymi miejscami pracy. Przygotowuje również preliminarz wydatków parlamentu. Ponadto określa kwoty pieniężne przyznawane partiom politycznym w Parlamencie Europejskim oraz czas, który ma im przysługiwać podczas sesji plenarnych. Ale to nie wszystko. Prezydium decyduje o składzie i strukturze sekretariatu generalnego. Mianuje też sekretarza generalnego, który zarządza działaniami administracyjnymi parlamentu. Prezydium powołuje również urzędników wysokiego szczebla. Zazwyczaj prezydium spotyka się 2 razy w miesiącu, aby realizować wszystkie swoje zadania. Protokoły posiedzeń prezydium tłumaczy się na 24 języki urzędowe, a następnie drukuje i rozsyła do wszystkich posłów. Oczywiście każdy poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego może także kierować zapytania dotyczące działalności prezydium. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
1: Nádorové onemocnění je v zemích Evropské unie hned po chorobách srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok je diagnostikováno téměř 3 milionům lidí a 1 milion 200 tisíc pacientů mu podlehne. Proto, ačkoliv o politice v oblasti zdraví si každý členský stát primárně rozhoduje sám, vzala Unie boj proti rakovině za svůj a zařadila ho mezi své priority. V dnešním podcastu budeme mluvit o evropském plánu boje proti rakovině. Onkologické onemocnění může postihnout kohokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské postavení. Na zdravotnické systémy evropských zemí to klade obrovské nároky. Tak či onak se dotýká všech. Každý zná někoho, kdo se musel potýkat s nádorem nebo kvůli němu dokonce zemřel. Světová zdravotnická organizace definuje rakovinu jako obecné označení pro velkou skupinu onemocnění, jež mohou napadnout kteroukoliv část lidského těla. Jedním z jejich charakteristických znaků je rychlý, nekontrolovatelný růst abnormálních buněk, přerůstající své běžné hranice do okolního prostředí, odkud se mohou šířit i do dalších orgánů. V Evropské unii je nějaké nádorové onemocnění každý rok diagnostikováno téměř 3 milionům lidí. 1 milion 200 tisíc lidí mu každoročně podlehne. Onkologickou péči přitom v minulých letech vážně poškodila koronavirová pandemie, která narušila prevenci, včasné odhalování, léčbu i dostupnost léčiv. Negativně ovlivnila i výzkum a zpozdila klinické testování. Podle odhadů Evropské organizace pro boj proti rakovině se v Evropě během pandemie neuskutečnilo na 100 milionů preventivních vyšetření. V důsledku toho nebyl odhalen možná až milion případů rakoviny.
2: Evropa představuje v současnosti zhruba desetinu světové populace, ale celou čtvrtinu celosvětového počtu lidí trpících nějakým nádorovým onemocněním. Nezačneme-li rázně jednat, stoupne počet životů předčasně ukončených rakovinou do roku 2035 o čtvrtinu a nemoc se stane nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii.
1: Evropská unie chce přimět všechny své členské státy, aby na zlepšování prevence, léčby i následné péče u onemocnění, jako jsou ta onkologická, pracovali společně. Na začátku roku 2021 Evropská komise představila Evropský plán boje proti rakovině, který obsahuje konkrétní kroky, jak podpořit a sjednotit postup různých států v jednotlivých fázích onemocnění, tedy v preventivní péči, včasném odhalování, diagnostice a léčbě i zlepšování kvality života pacientů během a po ukončení léčby.
2: Plán je součástí iniciativy nazvané Evropská zdravotní unie, která je úzce provázaná s několika dalšími prioritními programy EU, včetně mise proti rakovině v rámci výzkumného programu Horizont Evropa, farmaceutické strategie, strategie od zemědělce ke spotřebiteli a společného evropského prostoru pro zdravotní data. K jejich společným jmenovatelům patří výzkum a inovace, digitální a personalizovaná medicína a snižování nerovností v onkologické léčbě v rámci Unie.
1: Plán samotný se začne realizovat v nadcházejících letech a soustředí se na celkem 7 hlavních témat. Jednotlivá opatření se zaměří na nejdůležitější rizikové faktory, tedy například na omezení kouření a konzumace alkoholu, či míry, v jaké jsou lidé vystaveni environmentálnímu znečištění nebo nebezpečným látkám. Dále bude propagovat zdravou výživu a přiměřenou fyzickou aktivitu nebo například očkování proti karcinomu děložního čípku a dalším druhům nádorů způsobovaných lidským papilomavirem. Uskutečňování plánu bude koordinovat zvláštní pracovní skupina, která bude v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, zeměmi Evropské unie a dalšími zainteresovanými subjekty.
2: Evropská komise nedávno představila také novou strategii, jež má členským státům pomoci přimět více lidí, aby se nevyhýbali preventivním vyšetřením. Cílová hranice, kterou si Evropský plán boje proti rakovině stanovil, je nabídnout do roku 2025 screeningové vyšetření nádoru prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku 90% všech, kteří na ně mají nárok. V závislosti na výsledcích dalšího výzkumu by se mělo zvážit i rozšíření screeningu na nádory prostaty, plic a žaludku.
1: Evropský parlament zřídil v září 2020 zvláštní výbor pro boj proti rakovině. Jeho úkolem bylo posoudit, jaké kroky Evropská unie v boji proti tomuto onemocnění podniká a navrhnout zlepšení. Po roce a půl výbor předložil poslancům výslednou zprávu. Poslanci pak doporučili, jak dosavadní opatření Unie zlepšit, konkrétně jak lépe omezit rizikové faktory jako kouření a konzumaci alkoholu, rozšířit screening a štědřeji financovat výzkum.
2: Boj proti rakovině je jednou z hlavních náplní Evropské zdravotní unie. Rozhodnější akce na úrovni celé EU, pokud jde o zdravotní politiku, může její obyvatele lépe chránit a zaručit jim tu nejmodernější možnou léčbu, ať už v rámci Unie žijí kdekoliv.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Maria Corina Machado u Edmundo González Urrutia huma rebbieħa tal-edizzjoni 2024 tal-Premju Saharov għal-Libertà tal-ħsieb tal-Parlament Ewropew. Maria Corina Machado, il mexxejja tal-Forzi Demokratiċi fil-Venezuela, u Edmundo González Urrutia, il-President elett, jirrapprezentaw lill-Venezwelani kollha ġewwa u barra l-pajjiż li qed jiġġieldu biex jerġgħu jistabbilixxu l-libertà u d-demokrazija. Maria Corina Machado rebħet l-elezzjonijiet primarji fl-2023 u dan kellu jippermettila toħroġ bħala l-kandidata tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-elezzjonijiet preżidenzjali tal-2024. Madankollu, wara li r-reġim Venezuelan skwalifika arbitrarjament milli kollha kariga pubblika, Edmundo González Urrutia ħareġ huwa bħala l-kandidat. Fit-tħejjija għall-elezzjonijiet tal-Ulju 2024 kien hemm repressjoni fuq skala kbira, inkluż skwalifiki politiċi, arresti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-President fil-kariga tal-Venezuela, Nicolás Maduro, iddikjara rebħa fl-elezzjonijiet, iżda r-riżultati ġew ikkontestati minn osservaturi indipendenti, inkluż in-Nazzjonijiet Uniti. F'riżoluzzjoni ta' Settembru 2024, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa lil Edmundo González Urrutia bħala l-President leġittimu tal-Venezuela. Fost il-protesti u r-repressjoni politika, Maria Corina Machado kella taħrab u tistaħba billi ħajjita kienet fil-periklu. Fit-2 ta' Settembru 2024, Orti Venezuelana ħarġet mandat ta' arrest għal Edmundo González Urrutia. Dan wassal għal kundanna internazzjonali u għamar jiex Spanja fejn ingħata l-azil. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-Assoċjazzjoni Iżraeljana Women Wage Peace u l-Assoċjazzjoni Palestinjana Women of the Sun, flimkien mal-kofuddaturi tagħhom li l-għan tagħhom huwa li jippromovu l-paċi fil-Vant Nofsani. U Dr. Gubad Ibadolgu, akademiku mill-Azerbajġan u attivist kontra l-korruzzjoni, li ġi arrestat fl-2023 wara li kritika l-industrija taż-żejt u tal-gas tal-Azerbajġan u ħolu għaqda karitattiva biex jiġu ritornati riżorsi pubbliċi misruqa.
4: Premju Saharov għal-libertà tal-ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U msemmi f'ġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Saharov u premju huwa ta' 50,000 euro. Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.